0: správně, jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, co si vybíráte? No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali labu.

0: Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Od pondělí až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají. To jejich hledání zdá se mi marné.

0: jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ale...
1: This is the League of Extraordinary Superheroes.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: o mnohých zvieratkách.
1: Hurá!
0: Čo šli na vandrovku, vajíčku hneď v petách.
1: Juhu!
0: Spievala mačička,
1: miau, miau!
0: Ale aj líštička,
1: tancoval zajačik.

zastancovat. Jaký sen asi se mu tak zdál? No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

0: sedadlové a tři sedadlové a čtyřa, pěta, šesta, sedm, osmi sedadlové boby.
1: Žalobaba žaluje, pod nosom si maluje, žalobaba nežaluj, pod nosom si nemaluj.

strhla jedný neziskovce, co pečuje o staré vdovce, už nedělá jim bébé.

že by som sa dnes a večne klaňal milej žabej slečne. Nikde veru čľupky čľapky nevidel som krajšej žabky.